0: sad, znam bil slobodnu rad, u borbu sad, znam bil slobodnu rad.
1: Ej, kosmajski par!